0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: ti fai. Životy jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Americká společnost Uber pozastavila většinu plánovaného rozšiřování své služby rozvozu jídla v Evropě, které se mělo týkat i nás, tady České republiky, s odhadem na své zdroje. To napsal britský list a Uber plány oznámil v únoru. Podle nich ale se chce teď soustředit na avizovanou snahu převzít konkurenční německou firmu Delivery Hero. Podle mluvčí Uberu pro Českou republiku se firma pouze rozhodla spouštění služby odložit. Tak, zatím to odkládají, uvidíme, kdy se k tomu vrátí. Teď ale my se vracíme k skvělým hitům tady na Krokodýlu.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: And I'll write your name.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

Americká společnost Uber pozastavila většinu plánovaného rozšiřování své služby rozvozu jídla v Evropě, které se mělo týkat i nás, tady České republiky, s odhadem na své zdroje. To napsal britský list a Uber plány oznámil v únoru. Podle nich ale se chce teď soustředit na avizovanou snahu převzít konkurenční německou firmu Delivery Hero. Podle mluvčí Uberu pro Českou republiku se firma pouze rozhodla spouštění služby odložit. Tak, zatím to odkládají, uvidíme, kdy se k tomu vrátí. Teď ale my se vracíme k skvělým hitům tady na Krokodýl.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Zlatého lva za kariéru dostane, kdo pak v Benátkách? No, poslouchejte Krokodýla, dozvíte se, ano. Zlatého lva za kariéru letos udělí Benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. No a já si myslím, že podle vedení i nás nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Letos festival začne 2. září, tento fešák si odnese velké ocenění, my mu blahopřejeme. Po zásluze si myslím, že si to opravdu zaslouží a tak přejme mu to a vám přejeme příjemný poslech dalších hitů Krokodýla.

Žorou prvý nebo amatér, kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory, pak kašli na moře a vy.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší poránek.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránek. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Zlatého lva za kariéru dostane, kdo pak v Benátkách? No, poslouchejte Krokodýla, dozvíte se, ano. Zlatého lva za kariéru letos udělí Benátský filmový festival 65-letému George Clooneymu. Američan začal svou hvězdnou dráhu ve filmové branži jako herec a později se stal i režisérem a producentem. No a já si myslím, že podle vedení i nás nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým filmovým umělcem, který dokázal vyniknout v různých žánrech. Letos festival začne 2. září, tento fešák si odnese velké ocenění, my mu blahopřejeme. Po zásluze si myslím, že si to opravdu zaslouží a tak přejme mu to a vám přejeme příjemný poslech dalších hitů Krokodýla.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete.

Dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Letadlo havaruje a piloti se dohodnou, že každý půjde opačným směrem. Jeden den. Pak se vrátí a řeknou si, co našli. Když se tak stane, ptá se jeden druhého. Našel jsi něco? Vůbec nic, a ty? No mám dobrou a špatnou zprávu. No tak napřed tu špatnou. Našel jsem akorát hromadu velbloudího trusu. Fuj, a ta dobrá? No vydrží nám skoro na 2 měsíce.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Ellie Goulding na rádiu Krokodýl před 7 hodinou ranní.
1: Martin, hezky voní vám, musím říct. Úplně to teďka, jak je to okno otevřený, tak to ke mně zavanulo.
0: Tak to možná někdo zvenku z ulice zavonil.
1: Tak jo,
0: 7. hodina se blíží a to znamená, že Petra nám prozradí co nového.
1: Ano, a pokud se chystáte třeba někam na výlet, tak se podíváme, jaké budou nejvyšší možné ceny benzínu.
0: Počkejte si na podrobnosti, teď také nabídka hitů.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. hodině Araš. Přidá se také Taylor Swift. A z českých hitů Olga Lounová. 7 hodin na Krokodýlu také předpověď počasí a podíváme se i na to, jak to vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní obloha ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno a během dne pak může narůstat kupovitá oblačnost. Hlavně odpoledne, proto čekáme oblačno. Dnešní odpolední teploty 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku míst jen 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Kociánka spouští novou pomoc pro unavené Brňany, kteří pečují o své blízké. Její pracovníci začínají docházet přímo do domácností, kde kompletně převezmou každodenní starosti. Služba je určena pro děti i dospělé od 3 do 65 let se zdravotním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra. Lidé za asistenci zaplatí 145 korun za hodinu. Pokud strávený čas trvá méně, cena se krátí. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět vzroste. Benzín oproti pátku zdražil o 16 haléřů na 41,86 za litr. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 38 korun a 79 haléřů, což je o 57 haléřů více než včera. Jde o ceny na víkend a pondělí. Rusko chce kvůli kritickému nedostatku personálu nasadit brance i mimo armádu. Nově mají pomáhat hasit požáry a zasahovat při mimořádných událostech. Moskva změnu zdůvodňuje bezpečnostní situací i úbytkem zaměstnanců záchranných složek. Dnes v noci se rozhodne o tom, kdo doplní na fotbalové mistrovství světa první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 23 hodin nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny. Toto závěrečné čtvrtfinále bude hostit Kansas City.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor dávejte, na Vyškovsku před Kučerovem směrem z Hlubočan bude probíhat stavba chodníku. Na Žďársku v Novém Městě na Moravě ve Veslařské ulici, tam je uzavírka na křižovatce s Malou a z Moravské Třebové na Mohelnici za Linharticemi v pravém jízdním pruhu probíhají práce údržby. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme 2 minuty po 7 hodině, sobotu 11. července. A co zajímavého se odehrálo právě 11. červencový den, kdo má svátek, kdo narozeniny, tak na to se podíváme v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Baví se dva chlapy a jeden se ptá Karlika, jestli doma mi je nádobí. Já? Já jsem doma někdo. Jak to? No tak manželka vždycky přijde domů a říká, někdo by měl vynést koš, někdo by měl jít nakoupit.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 9 minut po 7 hodině, sobota 11. července, den, kdy svůj svátek slaví všechny Olgy, což je ženské jméno, které je původně severského původu, protože podobou tohoto jména je také Helga, tak to staroseverské slovo Heilagr, čili svatý, se většinou vysvětluje jako přinášející spásu. No takže Olgy, ale i Helgy, které dnes slaví svůj svátek, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Pogratulovat můžeme i k narozeninám, ty dnes slaví zpěvačka Susan Vega, 67. narozeniny, a velká gratulace putuje také do Městského divadla Brno, protože Michal Isteník, hvězda tohoto divadla, dnes slaví 43. narozeniny. A můžeme připomenout i to, že dnes si připomínáme Světový den populace, což je svátek, jehož cílem je zvýšit povědomí o problémech globální populace, a byl ustaven Radou guvernérů rozvojového programu OSN v roce 1989. Máme také Mezinárodní den reflexe a připomínání genocidy ve Srebrenici, neboli též srebrenického masakru, kdy bylo vyvražděno Srby téměř nebo více jak 8 tisíc bosenských muslimů. Takže i to si připomínáme. No a pokud vy máte důvod k oslavě a něco slavíte, tak vám z Krokodýla posíláme další hit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Hurá na Mniší horu, za zvířátky s krokodýlem. Jan Bedřich, mluvčí brněnské zoo, pro nás má pozvánku.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes se budeme chlubit dalšími sovými přírůstky. Vylíhla se nám totiž dvě mláďata u sovic sněžních, které většina z návštěvníků budou znát co by Hedviku z Harryho Pottera. Vězte ale, že Hedvika nebyla ve filmech vždy samicí. Samice má totiž po těle výrazné tmavé skvrny, kdežto samec je téměř zcela bílý. Spoustu Hedvik v sérii o Harrym Potterovi tak hráli samci. Nalákám ale i na další mláďata a že se jich letos urodilo. Manulové, vapity, vlci arktičtí, buvolci, jelenmilu, soby, kapibary, jeřáby, bobři, uštíci, korzaci a další. Zóna navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Pochvalny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, denně jezdí zoovláček a otevřený pro vás i sezónní vstup. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
2: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. Děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
0: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 5 minut před půl osmou ve víkendové snídani krokodýla Arash a Boroborom. Další hity už za chvíli. Chystáme Spice Girls, budou také The Colors a Ace of Base. To vás čeká v následujících chvílích, ale ještě předtím si poslechněte, komu Rádio Krokodýl pomohlo.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Mariana Ambrožová, je mi 32 let, jsem z Brna. Ráda bych pomohla paní Aně, které je 22 let. A když byla v 9. měsíci těhotenství, tak se dostala do azylového domu. Bylo to tak, že žila s mužem, který byl závislý na drogách, neměli kde bydlet. Nicméně to těhotenství pro ní bylo velkým impulzem k tomu, aby změnila svůj život. Když se dostala do azylového domu, asi po 2 týdnech přivedla na svět krásného chlapečka. Tady ta žena se snaží tomu dítěti dát co nejvíce mateřské lásky a zajistit mu zázemí a vlastně ve svém životě dělá velké pokroky. Anna má samozřejmě pořád problémy s penězi, řeší co a jak dál a nezbývají jí peníze na různé aktivity s tím dítětem. Ráda by na výlet třeba do zoologické zahrady.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Aně i jejímu synovi zajistil výlet plný zážitků, jaký by si sama nemohla dovolit.
2: Ráda bych Rádiu Krokodýl poděkovala za podporu a pomoc. Paní Anna měla moc velkou radost z výletu.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem teď vyrazíme k jihomoravským hasičům. Jejich mluvčí Jaroslav Mikoška pro nás má informace o požárech a taky nějaké varování.
2: Tento týden je pro nás velmi náročný a je ve znamení požáru. Každý den se setkáváme s požáry polí a lesů, a to i většího rozsahu. V podstatě každodenně vyhlašujeme vyšší stupně poplachu a nevyhnuli jsme se ani stupním třetím, což je situace, která se děje běžně jen v několika případech ročně. Zasahovali jsme i u požáru chaty na Znojemsku, při kterém bohužel jeden člověk zemřel. Několik hodin nás také zaměstnal požár skládky u Bratčic na Brněnsku. Současná suchá vegetace v kombinaci se silným větrem je ideální kombinací ke vzniku a rychlému šíření požáru v přírodním prostředí. Chceme proto touto cestou apelovat na obyvatele a návštěvníky jihomoravského regionu, aby při pohybu v přírodě nekouřili a neodhazovali nedopálky a rekreační ohně zakládali mimo lesy a suchou vegetaci. Lidská nedbalost je totiž jednou z nejčastějších příčin vzniku těchto požárů. V případě, že v přírodě zaznamenáte jakýkoliv náznak požáru, volejte tísňovou linku 150 nebo 112. Včasné pozorování požáru je klíčový faktor pro jeho rychlou likvidaci.
1: Říká na Krokodýlu mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
5: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte

0: nás Blue na rádiu Krokodýl těsně před 8 hodinou raní v sobotu 11. července. Krásné sobotní ráno vám z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin a také Peťa, která ví, co je nového a ve zprávách v 8 nám to doufám prozradí.
1: Přeji hezký den, rychlostní kanoista Martin Fuxa má další medaily, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8 hodině si nenechte ujít Ozone. Také Bonnie Tyler. Rybičky 48, jejich léto.
3: Léto a já všechno v péči mám.
0: Tak si užívejte také krásné léto ve společnosti Krokodýla, který v 8 hodin nabídne také předpověď počasí a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní odpolední teploty podle meteorologů 27 až 30 stupňů. V průběhu dne bude nejdříve jasno nebo polojasno, během dne pak kupovitá oblačnost, během odpoledne čekáme až oblačno a k večeru zase polojasno. Na Vyškovsku a Blanensku tam může být místy jen 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sako Brno pracuje na zprovoznění železniční vlečky ze Slatinského nádraží do svého areálu na Jedovnické. Už od ledna 2027 tak bude mít Brno jako jediné v Česku spalovnu, která bude odpad svážet i po železnici. Ekologické zpracování odpadu tedy doplní také ekologičtější způsob jeho dopravy. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru zachránit. Zřítily se dvě části objektu a není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Írán chce pokračovat v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo. Teherán ovšem podle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání. Íránský ministr zahraničí Arakčí uvedl, že Írán od podpisu dohody o příměří dodržel slovo vůči Spojeným státům a jsou to podle něj oni, kdo porušuje dohodu. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. 33-letý český reprezentant si dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na rádiu Krokodýl, opatrně na D1 na 129. kilometru ve směru na Brno. Tam by se měla pohybovat zvěř na vozovce. Omezení na D1 mezi 172. až 168. ve směru na Prahu. Tam bude probíhat údržba vozovky a podobná situace i v opačném směru, tedy na Brno 168. až 188. kilometr. Také se tam bude udržovat. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 8. hodině přinese další inspiraci na výlet. Tentokrát se vydáme na jednu zříceninu. Počkejte si na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tichá noc plná hvězd a dva mladí v objetí na louce. Cítíš to, co já? Ano. A kdyby si vzal baterku, nemuseli jsme si do toho sednout.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Za dalšími Zlatíčky Rádia Krokodýl, nejmilejšími našimi nejmenšími posluchači, se vydáme do školky v Žabovřeskách a budeme zjišťovat, jak jsou na tom s vírou. Jestli pak naše Zlatíčka ví, kdo je to papež.
2: Papež je prezident. Papež hodně jí, protože se tak vednuje. Protože tam je kopájko, že papá hodně.
3: Papež je prezident, který nám vládne nebo někomu jinému a to je jako král.
4: Ten bydlí v hotelu a tam se modlí.
1: Modlí se v hotelu a hlavně hodně papa, od toho se jmenuje papež. Tak to jsou logické úvahy Zlatíček Rádia Krokodýl. Za 8:45 další hity na Krokodýlu už za chvíli.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Cestovatel.
1: Je tu Krokodýl Cestovatel s inspirací na výlet. Kdybyste chtěli vyrazit na jednu krásnou zříceninu, která patří mezi nejrozsáhlejší dochované zříceniny u nás. Je to hrad Zubštejn. Hrad v gotickém zlohu nedaleko Bystřice nad Pernštejnem založili páni z Pernštejna už na konci první třetiny 14. století a původně střežil řeku Svratku. Od 16. století je pustý, dodnes však můžete obdivovat torzo paláce se čtyřmi klenutými místnostmi nebo část masivní vstupní věže, kde kdysi fungoval padací most. Hlavně vstup pro veřejnost je celoročně volný a zdarma. A pokud tam vyrazíte na rande, tak prý tam straší Blaženka, což byla dáma, která slíbila věrnost jednomu pánovi, pak se zamilovala do druhého, ten ji opustil, tak tam zemřela osamocená a smutná. No a ve chvíli, když si milenci v okolí slibují věrnost, zříceninou zní její výsměšný smích. No a když se pak navzájem zradí, ozývá se z trosek děsivé kvílení. Takže nejen tip na rande, ale i třeba na výlet, zřícenina hradu Zubštejn nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Užijte si to.
0: Radio Krokodýl.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Alexander Stan na rádiu Krokodýl, 2 minuty před 8:30. Další hity, za chvíli budou Kabáti, také Becky G a nenechte si ujít ani kapelu Luciem, ale ještě předtím si poslechněte příběh o tom, jak jsme pomohli mamince od Kláry.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádiu Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: můžete vyrazit třeba na koupaliště Kraví hora, krásný výhled, otevřeno dnes mezi 9. až 21. hodinou. Poslední vstup by měl být zhruba v 19 hodin. Teplota vody aktuálně na Kraví hoře nějakých 24 stupňů. Můžete vyrazit i do oblíbeného biotopu Brno Jih, pokud máte rádi přírodní koupání, a třeba také i italskou zmrzku. Tam má voda nějakých 22 stupňů a v nabídce zmrzlinářů by mělo být vanilka a slaný karamel. Tak uvidíte, jestli to bude skutečně platit. No a pozdrav letí i na koupaliště Královo pole. Nádherný trávníček ke slunění, otevírací doba dnes také od 9. až do 21. hodiny a osvěžení ve vodě, já bych řekl, že snad jo, voda by měla mít snad nějakých 24 také stupňů. Tak si to užijte i třeba na koupališti Kraví hora. Vodní radovánky, biotop Brno Jih, Královopolská, Kraví hora a u toho poslech Rádia Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl.
2: Starnet, moderní internet. Starnet, digitální televize. Starnet, mobilní volání. Starnet, ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
4: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
3: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
4: No přece od Klimastylu z Hodonína.
5: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
6: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: bílý zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 109 tisíc korun.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Gong na rádiu Krokodýl před 9:00 v sobotu 11. července a na 9:00 Peťa připravila další zprávy, tak co je nového?
1: Přeji hezký den, čeká nás zatmění slunce, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 9. hodině uslyšíte ty největší hity z 90. let, budou R.E.M. Shania Twain. That don't impress me. A z českých nejdevadesátek také Lunatici. 9 hodin na vlnách Krokodýla nebude chybět ani předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ráno a večer bude skoro jasno nebo polojasno, během dne bude narůstat kupovitá oblačnost, odpoledne proto očekáváme oblačno a dnešní odpolední teploty 27 až 30 stupňů. Na Blanensku a Vyškovsku může být místy jen 26.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Modřice jako první obec v okolí Brna zavedou od 1. září rezidentní parkování podle brněnského vzoru. Obyvatelé zaplatí za parkovací oprávnění 200 korun ročně, návštěvníci 10 korun za každou hodinu. Radnice si od nového systému slibuje hlavně více volných míst pro místní a omezení dlouhodobě odstavených aut. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů nebo újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc a nastane zatmění slunce. Bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Do úplného měsíčního stínu se podle údajů NASA dostane sever Ruska, Grónsko, severozápad Islandu a část Španělska, včetně Baleárských ostrovů. V Česku by měl měsíc zakrýt přes 80% plochy slunečního kotouče. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, ve které letos 23-letý syn olympijského vítěze z Nagána a trojnásobného mistra světa Jaroslava Špačka debitoval, vydělá si skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo přes 2,3 milionu korun.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, pro vás právě má Krokodýl a tak se podíváme na D1. Pozor na odstavené auto na 171. a 5. kilometru ve směru na Prahu. Je tam odstavená dodávka Ukrajinice a podobná situace také na D2 na 7. kilometru ve směru na Brno. I tam je odstavené nákladní auto s poruchou. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte, protože my máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 9. hodině pro vás na Krokodýlu máme připraveny největší hity z 90. let a chystáme další slovíčka z brněnského Hantecu, tak si na ně počkejte.
1: Rádio Krokodýl.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rozhovor v hospodě. Prodám manželku za 1 korunu. A od druhého stolu se ozve. Fakt? A kolik bude stát aktivace?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Každý den slovíčka z brněnského Hantecu rozšiřujeme své znalosti anebo si opakujeme to, co už známe, protože může nastat chvíle, kdy přijde soutěžní kolo a díky znalostem brněnského Hantecu u nás na Krokodýlu můžete i něco vyhrát. Teď si jdeme opakovat a nebo možná i zjišťovat něco nového. Žanku, co jsi pro nás připravil tentokrát?
2: Zdar, jak si měl skroksný. Vomete, co to je, nebo kdo to je? Těžké plašan?
1: Těžké plašan, tak co na to říkáte?
3: Se bojí něčeho?
4: Já si taky myslím, že se něčeho bojí.
5: No tak asi se taky bojí.
3: Myslím si, že se taky bojí.
1: Tak ne, že by se úplně bál, spíš je takový jako poplašený. Nebo no, prostě Žanek nám to vysvětlí. Co to teda je ten těžký plašan?
2: Těžký plašan je popletený člověk. Tak pozor, ať nepotkáte nějakého plašana, vám neskazil náladu a mějte bytelný den.
1: Popletený člověk je těžký plašan, tak jsme zase o něco moudřejší a těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9. One more.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Chystáte se na dovolenou a rádi byste sebou vzali i svého čtyřnohého miláčka, tak pro vás máme důležité informace, které byste měli vědět. Má je pro nás Alena Kaminská ze státní veterinární správy Jihomoravského kraje.
2: Zdravím posluchače Rádia Krokodýl. Pokud i vy patříte k těm, kteří rádi tráví dovolenou se svými mazlíčky, nezapomeňte, že pro cestování do zahraničí musí mít zvíře platný pet pas, musí být očipováno a platně očkováno proti vzteklině. Pokud se jedná o cestu se psem do Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes navíc odčerven. Pro cestování mimo Evropskou unii je nutné se řídit podmínkami konkrétního státu, které by si měl chovatel zjistit přímo na zastupitelském úřadě dané země. V případě, že cestujete do země, která má horší nákazovou situaci ohledně vstekliny, musí zvíře při návratu doprovázet potvrzení o vyšetření krve na množství protilátek proti této nákaze. Pro bezproblémový návrat z těchto zemí doporučujeme provedení testu ještě před opuštěním České republiky. Vzhledem k tomu, že ve většině třetích zemí je vyžadováno také úředně potvrzené veterinární osvědčení, domluvte si s dostatečným předstihem před samotným vycestováním termín osvědčení na krajské veterinární správě. Za krajskou veterinární správu pro Jihomoravský kraj vám přeje krásné cestovatelské zážitky se svými čtyřnohými kamarády Alena Kaminská.
1: Děkujeme za informace, tak teď už bez obav můžeme vyrazit se čtyřnohými miláčky někam na dovolenou. Užijte si to.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: po půl desáté na Krokodýlu, mezi těmi nejdevadesátkovými hity také Jennifer Lopez. Další nejdevadesátky za chvíli, Big Mountain, Donna Lewis, nebo třeba i Lunetici. To všechno pro vás chystáme, ale ještě předtím si poslechněte příběh další školy, kde omezili mobilní telefony pro žáky.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já vás zdravím z Babic nad Svitavou, Kateřina Kančaříková, jsem tady ředitelka menší základní školy, která má jenom první stupeň. V mobily je to u nás tak, že děti mají celou dobu ve škole telefony vypnuté a mají je v aktovce. Vidíme tady, že se o přestávce umí dobře zabavit, protože mají ve třídách různé stolníry, stredníce, hračky a relaxační koutky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: S Krokodýlem vyrazíme za městskými strážníky. Jejich mluvčí Jakub Ghanem nám prozradí, jaký měli týden, kde všude zasahovali, pomáhali a co všechno museli řešit.
2: Hezký den posluchačům i do studia Rádia Krokodýl. V uplynulém týdnu strážníci u Bystrcké čerpací stanice prověřovali informace o řidiči, který prý opakovaně porušuje dopravní předpisy. Hlídka ho viděla od benzínové pumpy odjíždět a vzápětí ho zastavila. Nejenom kvůli tomu, že při odbočování nepoužíval blinkry, ale především kvůli svědectví, že má platný zákaz řízení. To se strážníkům potvrdilo a čtyřicátníky podezřelí z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Vězení hrozí i muži, kterého odhalila obsluha kamer městské policie v Denisových Sadech. Mladému muži tvrdě spícímu na lavičce prohledával kapsy u kalhot a z jedné vytáhl peněženku. Naši strážníci ho dopadli hned v Husově ulici. 49-letý podezřelý se bude zodpovídat nejenom z trestného činu krádeže, ale také z neoprávněného opatření platebního prostředku. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: A my děkujeme za informace Jakub Ghanem, mluvčí brněnských strážníků.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
3: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
5: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie.slavík.cz.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko

0: Petr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Rádio Krokodýl. 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. That don't impress me.

0: John Osborne na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let. Celou hodinku jsme si je užívali, ale už je tu 10. a tak je tu opět Peťa a další čerstvé zprávy. Co v nich?
1: Přeji hezký den. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. I o tom už za chvilku.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. na Krokodýlu Daft Punk. Také Tommy Cash. A z českých hitů Projekt Gump. Chybět nebude ani předpověď počasí a zkontrolujeme situaci na silnicích.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Centru Brna více než 24 stupňů, v Oslavanech tam je nějakých 22 stupňů, 25 stupňů, v Holasicích tak takové je rozpětí teplot aktuálně na jihu Moravy. Ty odpolední se budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni, na Blanensku a Vyškovsku může být místy jen 26 stupňů. Dopoledne jasno nebo polojasno, přes odpoledne bude přibývat kupovitá oblačnost, aby pak večer zase bylo polojasno. Krásný sobotní den vám přejeme z Krokodýla.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Asi 4000 dětí a dospívajících v České republice žije s chronickým zánětlivým onemocněním kloubů. Nemoc se nejčastěji objevuje v raném dětství nebo na začátku puberty a kromě fyzických obtíží zasahuje také do psychiky dítěte i celé rodiny. Právě na tuto problematiku upozorní akce Úsměvy navzdory bolesti, kterou dnes až do 15.30 pořádá Revmariga v divadle na Orlí. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo včera odložil novorozeného chlapečka. Dostal jméno Libor podle dlouholetého podporovatele projektu. Podle lékařů je v pořádku. Jde už o 283. dítě, které bylo v českých babyboxech nalezeno. Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo v noci na dnešek dalšímu ruskému raketovému útoku. Metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů. Místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě v All England Clubu se utkají o premiérový titul z turnajů tenisové velké čtyřky devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor si dejte na nehodu na Hodonínsku v Dubňanech. V Hodonínské ulici odklízejí hasiči olej z vozovky, provoz je tam omezený. Na Svitavsku ve Vendolí bourala dvě osobní auta, i tam počítejte s omezením. A na 232. kilometru směrem na Vyškov u Topolon bourala dvě osobní auta. Po nehodě stojí Ukrajinice, tak projíždějte opatrně. A pokud máte další informace, tak nám zavolejte. My to pošleme dál.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí na moravský Jadran. Kde to je? Tak to se rozvíte už za chvíli.
1: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan v cukrárně si objedná dort. Potom ho vymění za likér. Vypije ho a chce odejít bez placení. Prodavačka: no počkejte, a kdo bude platit likér? No za ten jsem vám přece dal ten dort. No ale ten jste taky nezaplatil. Vždyť jsem ho taky nejedl.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Přemýšlíte nad tím, kam si dnes vyrazit? Tak tu pro vás máme zajímavé tipy. Dnes od 10:30 zhruba do 15:45 se uskuteční Dětský den úsměvy navzdory bolesti. Pořádá ho Revmaliga České republiky pro děti s revmatickými onemocněními, jejich rodiny a také veřejnost. Akci hostí Divadlo na Orlí a nabídne kreativní dílny, cvičení, hudbu a také taneční workshopy. Spousta zábavy vás nemine také na Kraví hoře, kde pokračuje Festival Planet. Můžete se těšit na obří modely vesmírných těles, letní kino pod hvězdami, různé experimenty nebo také na zábavné pořady v digitáriu. Celý program najdete na www.festivalplanetbrno.cz. V plném proudu je také měsíc autorského čtení v Divadle Husa na Provázku. Jeho letošním tématem je grónská literatura. Poznáte ji blíž díky autorským čtením i zajímavým besedám. No a Rušno bude dnes i na náměstí Svobody. Tam proběhne tradiční open air turnaj Street Floorball League. Na místě fanzóna s občerstvením, koutek s minihrami a také soutěže o hodnotné ceny. Máme za 11:45, další hity na Krokodýlu už za chvíli.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Teploty zase budou stoupat ke třicítkám, tak se můžete osvěžit zadarmo na místě, které vám teď představí Krokodýl cestovatel. 30 kilometrů dlouhá jihomoravská nádrž se nachází v překrásném údolí pod hrdým barokním zámkem Vranovem nad Dyjí. No, takže řeč je o Vranovské přehradě, které se přezdívá také Moravský Jadran. Poskytuje výborné podmínky pro koupání a vodní sporty, kvalita vody patří k těm nejlepším v České republice. Přehrada byla vybudována v letech 1930 až 1933, no a díky příjemné teplotě a dobré kvalitě vody je zde koupání možné od začátku června až do poloviny září. Písčité pláže s pozvolným přechodem do vody jsou vhodné i pro méně zkušené plavce. Naleznete tam také půjčovnu lodiček, vodních šlapadel a dalších sportovních potřeb i řadu sezónních ubytovacích a stravovacích zařízení. Výborné podmínky jsou tam také pro milovníky jachtingu či windsurfingu. Milovníci turistiky a cykloturistiky mohou využít značených tras Národním parkem Podyjí, který se rozkládá až na rakouské území. K návštěvě lákají také blízké hrady Vranov, Bítov a nebo také Kornštejn. Takže vyrazte na výlet a osvěžte se na Vranovské přehradě.
0: Radio Krokodýl. Radio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
7: Starnet internet.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
10: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
11: Ptáš se mraku,
12: ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: minuty po půl jedenácté, posloucháte Krokodýla. Za chvíli další hity, chystáme kapelu Slza, jejich fotky, bude také Rihanna a nebo třeba Roxette. To vše v nabídce v následujících chvílích, ale ještě předtím si poslechněte, jak Krokodýl pomáhá třeba i matkám samoživitelkám.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Aneta Pruklová, je mi 34 let, pracuji jako zdravotní sestra a chtěla bych pomoci jedné naší pacientce z Bosonoch, paní Šiprové, která se úplně sama, jakožto matka samoživitelka, stará o svého bratra, který je v plném invalidním důchodu, potřebuje nepřetržitou 24-hodinovou pomoc a taktéž se zároveň stará v jedné domácnosti o svou starou maminku, která je plně odkázaná na její péči a je po dvou srdečních infarktech. Paní Šiprová je na veškerou péči o maminku a bratra úplně sama. A právě z tohoto důvodu jsem požádala o pomoc moje oblíbené rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A paní Šiprová si zajde odpočinout do wellness a taky na dobrou večeři.
2: Když jsem to paní Šiprové řekla, měla šílenou radost, nemohla tomu nejdřív uvěřit. A strašně moc vám děkuji a já taky.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na lince 603 103 103, kterou jsem uvolnil, tak máte šanci dovolat se jako první a tipnout si krokodýlí zvuk. Ve hře je 109 450 korun. Tuhle částku můžete získat, pokud poznáte krokodýlí zvuk a hlavně pokud se jako první dovoláte. Komu pak se to podařilo? Haló, tady Martin.

0: Dobrý den, tady Dana.
1: Dobrý den, Dano, odkud voláte?
0: U Jistu Brna.
1: A jaký máte víkend? Chystáte něco zajímavého?
0: Ani ne.
1: Ani ne. Někde bez stínu.
0: Domácí práce a tak.
1: Domácí práce, odpočinek a možná třeba někde u vody se svážit, protože třicítky na ní jsou úplně příjemné. Dobře poslouchejte krokodýlí zvuk. Jaký je váš tip?
0: Můj tip, zvuk přehazovačky u jízdního kola.
1: Jezdíte?
0: Mhm.
1: Tak uvidíme, jestli jezdí i arbitr. Tak přehazovačka u jízdního kola, ano nebo ne? 109 450 korun. Jaj.
0: Tak nejezdí arbitr.
1: Asi nejezdí. No, popřemýšlejte, kdyby vás napadlo něco dalšího. Ano. Částka se zvyšuje. Krásný víkend, přejeme z krokodýla. Naslyšenou.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland. Vodaní.

0: www.klimastyle.cz.
1: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tohle je Vafarná. 11. hodina a čerstvé zprávy s Petrou. O čem budou?
1: Přeji hezký den. Centrum Kociánka spouští novou pomoc pro unavené Brňany. I o tom už za chvilku.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině Taylor Swift. A pak budeme hrát podle vás.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pokud si říkáte, co počasí, je tam příjemně polojasno až skoro jasno. V Brně teploty kolem 27 stupňů. Břeclav hlásí plus 26.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Kociánka spouští novou pomoc pro unavené Brňany, kteří pečují o své blízké. Její pracovníci začínají docházet přímo do domácností, kde kompletně převezmou každodenní starosti. Služba je určena pro děti i dospělé od 3 do 65 let se zdravotním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra. Lidé za asistenci zaplatí 145 korun za hodinu. Pokud strávený čas trvá méně, cena se krátí. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět vzroste. Benzín oproti pátku zdražil o 16 haléřů na 41,86 za litr. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 38 korun a 79 haléřů, což je o 57 haléřů více než včera. Jde o ceny na víkend a pondělí. Rusko chce kvůli kritickému nedostatku personálu nasadit brance i mimo armádu. Nově mají pomáhat hasit požáry a zasahovat při mimořádných událostech. Moskva změnu zdůvodňuje bezpečnostní situací i úbytkem zaměstnanců záchranných složek. Dnes v noci se rozhodne o tom, kdo doplní na fotbalové mistrovství světa první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 23 hodin nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny. Toto závěrečné čtvrtfinále bude hostit Kansas City.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pozor, dálnice D1, máme tady dvě dopravní nehody směrem na Vyškov. Ta první je na 232. kilometru směrem na Vyškov. U Topolan havarovala dvě osobní auta. No a pozor, 10 kilometrů dál, 213. kilometr směrem na Vyškov havarovalo osobní auto. Kdyby cokoliv, dejte vědět. Tady je číslo.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jirka s vámi, jsme vaše rádio, hejte do bazénu, na výlet, na cestu a jsou na vaše přání. Volejte studio 603 103 103, hrajeme podle vás, co si pustíte, co to bude, začínáme.

0: September Cry for You, léto, prázdniny a taky vy, posluchači Krokodýla na telefonu. Kdo pak se dovolal? Haló, kdo tam odkud?
1: Dobrý den, prosím vás, jsem chtěla dneska zahrát písničku.
0: Jak se jmenujete, odkud tak voláte?
1: Jméno, nechci to zradit.
0: Takže paní tajemná, odkud alespoň, z Brna?
1: Ano.
0: Komu zahrajete, pro koho to bude?
1: Pro Spiobrásu, Romana Pokutu. On má dnes přesný narození a jsem mu chtěli popřát všechno nejlepších narození nám.
0: No tak jo, přejeme všechno nej, z Krokodýla. A už mu hrajeme, mějte se, 603 103 103 Krokodýla.

0: Free IO. Skok do bazénu. Leonka z Bystrce volá. Leonko, ahoj. Nazdár.
1: Dobrý den. Ahoj.
0: Tak, jaký máš plán na víkend? Jak to máte u vás doma? Hm?
1: Žádný nemám plán.
0: Takže taková pohodička s krokodýlem, jo?
1: Jo.
0: Komu zahraješ?
1: Mamce a tobě do rádia.
0: Moc děkujeme, zdravíme do Bystrce a posíláme lunetiky. Mámu, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak to byl pozdrav z Bystrce a vy si zavolejte taky. Číslo studia 603. 103, 103, já jsem Jirka, ptám se, co vám pustím. Tohle je Krokodýl. Tohle je vaše rádio, díky, že posloucháte.

0: Za chvilku budeme hrát ke kulatinám, ale teď si ještě vezmeme jednoho z vás na telefon, kdo projíždí Brnem, kdo pak se dovolal, Rádio Krokodýl, ano?
1: Ahoj, ahoj, dovolal se Martin, projíždím z Jihlavy, jedu do Olomouce a nechal jsem si tady zahrát písničku, všechny zdravím a zdravím hlavně svého kamaráda Jakuba.
0: Tak užívejte výlet, ahoj, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a za okamžik budeme hrát taky k narozeninám za malou chvíli pro paní Blanku, za malou chvilinku, Krokodýl.

tady Krokodil, tohle vaše rádio, hrajeme na přání, no a pozor, další hit bude na přání pro paní Blanku Královou ze Šumné, která má dnes kulaté narozeniny. Milá maminko, babičko, prababičko, teto, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným 80. narozeninám. Máme tě moc rádi a užij si svoji dnešní báječnou oslavu a párty. Tvoje rodina Králová, tak přejeme jí z Krokodila všechno nejlepší k narozeninám do Šumné.

0: Hity do bazénu, kroku díl. Erik se nám dovolal. Eriku, ahoj.
1: Halo, halo, tady je Erik z Brna.
0: Eriku, nazdar. Tak zdravíme do Brnečka, tady jsme doma. Komu zahraješ? Pro koho to bude?
1: Já bych nechal zahrát moje mamice do nebíčka, kterou má
0: Eriku, tak na zvednutí nálady si dáme něco rychlejšího. Drž se, ahoj. Jsme tady pro vás, jsme krokodýl.

0: Want it, vaše letní rádio Krokodýl. Na telefoně Lince máme nějakou menší posluchačku, že jo? Kdo tam, ahoj?
1: Dobrý den, Sofie.
0: Ahoj, Sofčo. Tak kolik máš let, odkud voláš?
1: Volám 30 a je mě 9.
0: Tak co vybíráš, komu zahraješ?
1: Zahraju mamce a tačkovi.
0: No tak jo. Tak to letí pro vás, ať máte krásnou sobotu. Ahoj, čau.
1: Děkuji, máte. Nashledanou.
0: Užívej prázdniny, léto, jsme Krokodýl. Tady jsou hity na přání, za okamžik pokračujeme, opět vás vyzvu, abyste volali, tohle náš interaktivní pořad pro vás, od nás.

0: Na Krokodýl Marek Ztracený, tohle jsou hity na přání, za okamžik pokračujeme.
1: Rádio Krokodýl na vás myslí každý den. Hrajeme přesně podle vás. Hity na přání. Od pondělí do pátku po 19. a o víkendu po 11. hodině. Hity na přání. Každý den hrajeme na vaše přání. Rádio Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
4: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: Pohnout na krokodýlo, tady jsou hity na přání.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. A
0: teď si prý půjdeme zpívat Golden. Kdo se dovolal? Ano. Halo.
2: Ahoj, Broňa.
0: Ahoj, Broňo, odkud nám voláš?
2: Tvarožné.
0: Zdravíme do Tvarožné. Tak pecka Golden je připravená pro koho?
2: No, bude to pro moje tři děti.
0: Tohle mají rádi,
2: pro holky, aby se jim dobře uklízelo a pro syna, aby mu dobře šlo stříhání živýho plotu.
0: Už to letí, pěkně zaúkolované. Díky. A k tomu Golden. 603, 103, 103. Krokodýl, hity na přání, tohle náš interaktivní pořad. Já jsem Jirka, ptám se, co vám pustíme. Co to bude? Jsme vaše rádio. Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Antrix Goldenem, tak hity podle vás, tak koho pozdravíme v rychlosti, pro koho to bude dotaz?
1: V rychlosti pozdravíme prostě jakože Přehradu a všechny prostě tady je Tom a mý syny, mýho kamaráda Mariánka, Kirkovičkovi, Kocourka, bratra Daniela, Zdendu Gerhanza, prostě a to stačí asi a samozřejmě,
0: už to letí.
1: Vám do krokodýla.
0: Díky moc, 603, 103, 103 krokodýl.

0: Prázdniny, dovolená, krokodýl, kdo tam? My zdravíme Vyškov, haló.
1: Ano.
0: Kdo pak se dovolal z Vyškova?
1: Já, Bohumila z Vyškova, a já bych chtěla zahrát všem, kteří poslouchají vám do rádia, protože jste betální rádio.
0: Děkujeme.
1: A moc krát děkuju.
0: Už to letí.
1: Ahoj.
0: Mějte se, zdravíme Vyškov. 600 300 303 krokodýl.

0: Česko.
1: Trošku Itálie na kroku dílo. Radek se nám dovolal z Brna. Radku, ahoj, nazdar.
2: Nazdar, Jiříku.
1: Tak si jdeme zvednout náladu, co ti pustíme, povídej.
2: Určitě bych tomu náladu potřeboval zvednout, takže pustíme si Bella Ciao.
1: Pro koho to bude?
2: Už si myslím, že mě povzbudí a každého ostatního taky.
1: Určitě.
2: Ať už všechny, co mě znají, hlavně tetu z Kotlářské. A myslím si, že i spoustu lidí, kteří teď v tom vedru se paří někde na koupalištích a tak dál.
1: Už to letí, jdeme si zpívat Bella Ciao, ahoj, čau.
2: Nazdar, díku.
1: A vyvolejte studio 603 103 103. Krokodýl, hity na přání.

je na přání k roku díl, tohle vaše rádio, díky, že posloucháte. No, máme zahrát taky všem pracantům i na stavby, co makají i v sobotu, něco letního, tak už to letí. Pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo.

0: Tohle vaše rádio, tohle je Krokodýl, 12. hodina, budou zprávy s Petrou, o čem pak? Tak Petro, vítej, co si dáme?
1: Přeji hezký den, rychlostní kanoista Martin Fuxa má další medaily, i o tom za chvilku.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: U 12. Duffy Mercy. Celine Dion a nebo Miraj.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra polojasno, teploty kolem 12-27 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezký den.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sako Brno pracuje na zprovoznění železniční vlečky ze Slatinského nádraží do svého areálu na Jedovnické. Už od ledna 2027 tak bude mít Brno jako jediné v Česku spalovnu, která bude odpad svážet i po železnici. Ekologické zpracování odpadu tedy doplní také ekologičtější způsob jeho dopravy. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru zachránit. Zřítily se dvě části objektu a není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Irán chce pokračovat v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo. Teherán ovšem podle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání. Iránský ministr zahraničí Arakčí uvedl, že Irán od podpisu dohody o příměří dodržel slovo vůči Spojeným státům a jsou to podle něj oni, kdo porušuje dohodu. Rychlostní kanoista Martin Fuxa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. 33-letý český reprezentant si dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď pohodu a klid, kdybyste viděli o čemkoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Napomíná muž manželku: Kateřino, buď při jízdě opatrnější. Pozor, co pak nevidíš značku nebezpečná zatáčka? No právě, že ji vidím, tak raději jedu rovně.

0: Rádia Krokodýl.
1: A teď naše dětičky, víme, co se děje. Teď jdeme do školky v Řečkovicích a těch prcků se ptáme, proč nemáme v České republice moře?
2: V České republice tam nemůže být moře, protože Česká republika je moc malá na to. Protože to moře je od České republiky moc daleko. Je obklíčený vlastně různýma zeměma a státama.
3: Protože tak to prostě stvořila příroda, tak proto nemáme u nás v České republice moře.
1: Proč nemáme v Česku moře? Na to jsme se ptali našich zlatíček Krokodýl.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: 12 hodin 20 minut.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Rádio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii.

0: podcast.
1: Jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio. No a teď pozdrav taky třeba na koupaliště Kraví hora. Díky, že posloucháte.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Lenka Špačková, základní škola Bosonežská Brno, ředitelka školy. Co se týče mobilů u nás ve škole, tak jsme jejich používání zrušili před 3 lety. Myslím, že se nám to velmi osvědčilo, protože děti spolu začaly daleko více komunikovat. Hrají hry, protože jsme dali jim možnost, aby si vybavili třídy něčím, co je baví, nebo čím by společně chtěli trávit přestávky. Myslím, že to mělo veskrze pozitivní dopad.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do brněnské zoologické zahrady. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes se budeme chlubit dalšími sovými přírůstky. Vylíhla se nám totiž dvě mláďata u sovic sněžních, které většina z návštěvníků budou znát co by Hedviku z Harryho Pottera. Vězte ale, že Hedvika nebyla ve filmech vždy samicí. Samice má totiž po těle výrazné tmavé skvrny, kdežto samec je téměř zcela bílý. Spoustu Hedvik v sérii o Harrym Potterovi tak hráli samci. Nalákám ale i na další mláďata a že se jich letos urodilo. Manulové, vapity, vlci arktičtí, buvolci, jelenmilu, soby, kapibary, ježáby, bobři, puštíci, korzaci a další. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stínných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Pochladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby, denně jezdí zoovláček a otevřen je pro vás i sezónní vstup. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Hity třeba i na grilovačku Taylor Swift. Pokud jste na Jižní Moravě na dovolené, tak pro vás například Bruce Springsteen. A na zvednutí nálady všem do práce, třeba i záchranářům do Vyškova. Pokáč! Jsme vaše Rádio Krokodýl.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes teploty kolem 27 stupňů. V neděli čekejte na Jižní Moravě polojasno, teploty kolem 26 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezkou sobotu.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Modřice jako první obec v okolí Brna zavedou od 1. září rezidentní parkování podle brněnského vzoru. Obyvatelé zaplatí za parkovací oprávnění 200 korun ročně, návštěvníci 10 korun za každou hodinu. Radnice si od nového systému slibuje hlavně více volných míst pro místní a omezení dlouhodobě odstavených aut. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů nebo újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc a nastane zatmění slunce. Bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Do úplného měsíčního stínu se podle údajů NASA dostane sever Ruska, Grónsko, severozápad Islandu a část Španělska, včetně Baleárských ostrovů. V Česku by měl měsíc zakrýt přes 80% plochy slunečního kotouče. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, ve které letos 23-letý syn olympijského vítěze z Nagána a trojnásobného mistra světa Jaroslava Špačka debitoval, vydělá si skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo přes 2,3 milionu korun.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Brnem a Jižní Moravou byste měli projet celkem v poklidu, tak dejte pozor akorát na Nových Sadech, tady máme menší dopravní nehodu, jinak pohoda a klid, kdyby cokoliv, dejte vědět na linku řidičů.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Jirka s vámi, nechte si chutnat naše hudební meníčko. Je tady léto, prázdniny, jsme vaše rádio.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptá se policista místního krále alkoholiků. Tak co, Bedřichu, co tě sem zase přivedlo? Dva policajti, šéfe. Zase pod parou, že? Ano, šéfe, oba dva.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pět.

0: Krokodýl na koupáku. A zdravíme taky na brněnská jihomoravská koupaliště. Teď pozdrav na koupaliště Kraví hora, kde je nádherný výhled na Brno. Koupaliště s nejkrásnějším trávničkem ke slunění, tak to je koupaliště Královo pole. No a zdravíme taky na biotop Brno Jih, kde je koupání bez chemie. Tak se zastavte, při poslechu krokodýla si můžete zaplavat a taky se osvěžit. Krokodýl na koupáku.
1: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: kroku dílíme si skočit do bazénu. Zdravíme na koupaliště Biotop Brno Jih. Díky, že jste s námi.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Martin Petržel, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy Brno, Horní 16. Používání mobilních telefonů v rámci školního řádu mám omezení. Děti během výuky i přestávky nepoužívají mobilní telefony. Tady toto opatření se nám v rámci zpětné vazby osvědčilo, protože děti spolu více komunikují, zejména o přestávkách, a hrají třeba stolní tenis nebo hry.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: I kdybyste teďka jeli na dovolenou.
1: Někam k moři.
0: Tak můžete mít krokodýla v kapse. Díky naší aplikaci. Můžete nás poslouchat kdekoliv po celém světě. Pojďte do toho.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
8: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště a na tom hřišti si našel zábavu každý,

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Krásné sobotní odpoledne, Karel Gott se svou dcerou Charlotou, srdce nehasnou, Janče Houbová s vámi, doufám, že si užíváte víkend, no a teď už také připravené aktuální zprávy, má pro vás Peťa, o čem budou?
1: Přeji hezký den, dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii, i o tom už za chvilku.
0: A teď už taky pozvánka do divadla.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Noc na Karlštejně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
2: Rádio Krokodýl.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Z hitu Krokodýla po 14. hodině Neo a Pitbull. Kylie Minogue. Z českých hitů Eva Farna.
3: Radio Krokodýl. Počasí.
0: A jak to vypadá s počasím? Jasno a 28 stupňů Celsia právě teď měříme v Brně, 29 hlásí Břeclavsko a Znojemsko. Polojasno, postupně až oblačná obloha s drobnou kupovitou oblačností, která se bude k večeru vytrácet, tak takhle to vidí meteorologové, jinak denní maxima 27 až 30 stupňů, na Blanensku a Vyškovsku místy jen 26 stupňů, jinak noc bude jasná s teplotami okolo 15.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Asi 4000 dětí a dospívajících v České republice žije s chronickým zánětlivým onemocněním kloubů. Nemoc se nejčastěji objevuje v raném dětství nebo na začátku puberty a kromě fyzických obtíží zasahuje také do psychiky dítěte i celé rodiny. Právě na tuto problematiku upozorní akce Úsměvy navzdory bolesti, kterou dnes až do 15.30 pořádá Revmariga v divadle na Orlí. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo včera odložil novorozeného chlapečka. Dostal jméno Libor podle dlouholetého podporovatele projektu. Podle lékařů je v pořádku, jde už o 283. dítě, které bylo v českých babyboxech nalezeno. Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo v noci na dnešek dalšímu ruskému raketovému útoku. Metropolí se v noci ozvalo několik výbuchů. Místní úřady hlásí zásahy nebytových budov a energetického objektu. Dnes se ve Wimbledonu uskuteční první české grandslamové finále v historii. Na londýnské trávě v All England Clubu se utkají o premiérový titul z turnajů tenisové velké čtyřky devítka Linda Nosková a o příčku níže nasazená Karolína Muchová. Finále začne na centrálním dvorci v 17 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na silnici 19 Nového města na Moravě na Žďársku je hlášena nehoda dvou osobních aut, tak pozor na to. Na výjezdu z Javorníku směrem na Svitavy, tak tady zasahují záchranné složky, u nehody osobního auta projíždí se jedním jízdním pruhem a ještě do jednička 213,5 km směrem na Vyškov, tak tady havarovalo osobní auto, po nehodě stojí u Krajnice, tak tam počítejte s omezením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

Krásné sobotní odpoledne s datem 11. července, kdy svůj svátek slaví nositelky jména Olga a Helga, tak dámy všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak za malou chvíli už pro vás budu mít tip, kam můžete vyrazit, tak určitě buďte s námi. No a 14. hodinu nám na Krokodýlu startuje Pitbull a Neo. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vyšetřující policista se ujišťuje. Tak vy tvrdíte, že manželka po vás hodila křeslem? Ano, tak jsem uskočil. A proč jste potom utekl? No, protože se začala zkoumavě koukat na kredenc.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, a teď už také typka můžete vyrazit. Oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel připravená, tak pojďme společně na to. No a vydáme se do míst, jehož název sice není vábný, ale okouzlí vás, to slibuju. Řeč je o Smraďavce u Buchlovic. Lázně a rekreační oblast Smraďavka leží asi kilometr a půl jeho západně od Buchlovic v údolí Dlouhé řeky. Svůj název dostala podle sirnatých pramenů v údolí, které byly poprvé popsány už roku 1580. Majitelé buchlovského panství si v údolí Dlouhé řeky vybudovali v letech 1670 až 1680 barokní lovecký zámeček. Nedalekou vodní nádrž zbudovali vodohospodáři na ochranu před jarními povodněmi. V létě slouží ke koupání, vodním radovánkám a také jako lovný revír pro rybáře. U hrázy je travnatá pláž s přístupem do vody po panelech i spousta míst oddělených keři a stromy. Tak určitě na nic nečekejte a objevte přírodní lázně Smraďavka u Buchlovic s historickým loveckým zámečkem, sennými prameny a vodní nádrží pro koupání a rybaření. No a dobrá zpráva, koupání je zdarma.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
4: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
5: Rádio Krokodýl.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
11: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku.
12: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

0: Kapitán Demo, Zlatíčka, za malou chvíli Ellie Goulding, nebo taky Kylie Minogue. A teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jsem Ivanová Klára, je mi 36 let a jsem ze Žitlochovic. Chtěla bych pomoci mamince, která má pejska a je to její jediný společník. Pejsek měl nehodu, skočil z postele a něco si udělal ze zády, ochrnul na zadní nožičky. Protože operace bude zřejmě velice nákladná, tak jsme poprosili Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a na operaci přispěl.
2: Chtěla bych Rádio Krokodýl poděkovat za finanční příspěvek na operaci pro pejska mé maminky. Mám ji tady s sebou.
3: Chtěla bych moc poděkovat Rádio Krokodýl za pomoc. Jsem moc ráda, protože těch peněz moc není. Jsem důchodce, takže sama bych to určitě nezvládla. Moc krát děkuji.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Je to tak, krokodýláci, kdybyste náhodou nevěděli, kam vyrazit, co podniknout, tak to vůbec nevadí, protože pár tipů máme pro vás připravených. Ještě tento víkend si můžete na Kraví hoře v Brně užít festival Planet. Letošní novinkou je 12-metrový model Jupiteru, který Hvězdárna a Planetárium Brno pojmenovali Gigalon. Jde o dosud největší exponát nafukovací kolekce Hvězdárny. V parku jsou samozřejmě i další modely, no a první část festivalu potrvá až do 12. července, druhá začne potom až od 3. srpna. Tento víkend se koná také 60. ročník tradiční mezinárodní výstavy psů všech plemen Intercanis 2026 na brněnském výstavišti. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku špičkové kinologie, odborné doprovody.

0: Ročník nabízí bohatý program a spoustu dobrého jídla a pití po celý den. Těšte se na bubenickou show, kapelu na náměstí, přehlídku krojů z Židlochovic i okolí, folklorní oblečení, doplňky, výuku lidových tanců, cymbálovou muziku, no a samozřejmě program bude připraven i pro děti. No tak stačí si vybrat a vyrazit.
1: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Ve vybraných termínech až do konce prázdnin v Boskovicích.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jonek Break My Stride a taky aktuální zprávy, o čem budou.
1: Přeji hezký den, Centrum Kociánka spouští novou pomoc pro unavené Brňany, i o tom už za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás na festival Planet Brno. Od 6. do 12. července se Kraví hora promění ve vesmírné centrum pod širým nebem. Přijďte si prohlédnout obří modely planet, užít si letní kino, přednášky, výstavy i program v digitáriu. Festival Planet Brno. Každý den od 14 hodin až do 11:30 večer a vstup je zdarma. Více na festivalplanetbrno.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle.
6: www.klimastyle.cz
8: Radio Krokodýl.
9: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. milky. Spin Doctors. A nebo Black Milk.
8: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Jasno a 28 stupňů je právě teď v Brně, 29 hlásí Břeclavsko a 29 je také na Znojemsku. 26 stupňů hlásí Hodonín, Blansko a Vyškov. No a podle meteorologů má být dnes polojasno, postupně až oblačná obloha s drobnou kupovitou oblačností, která se bude k večeru vytrácet.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
8: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
8: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Centrum Kociánka spouští novou pomoc pro unavené Brňany, kteří pečují o své blízké. Její pracovníci začínají docházet přímo do domácností, kde kompletně převezmou každodenní starosti. Služba je určena pro děti i dospělé od 3 do 65 let se zdravotním postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra. Lidé za asistenci zaplatí 145 korun za hodinu. Pokud strávený čas trvá méně, cena se krátí. Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, o víkendu opět vzroste. Benzín oproti pátku zdražil o 16 haléřů na 41,86 za litr. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 38 korun a 79 haléřů, což je o 57 haléřů více než včera. Jde o ceny na víkend a pondělí. Rusko chce kvůli kritickému nedostatku personálu nasadit brance i mimo armádu. Nově mají pomáhat hasit požáry a zasahovat při mimořádných událostech. Moskva změnu zdůvodňuje bezpečnostní situací i úbytkem zaměstnanců záchranných složek. Dnes v noci se rozhodne o tom, kdo doplní na fotbalové mistrovství světa první semifinálovou dvojici Francii se Španělskem. Od 23 hodin nastoupí v Miami Norové proti Angličanům a o 4 hodiny později další evropský tým Švýcarsko vyzve obhájce zlata z Argentiny. Toto závěrečné čtvrtfinále bude hostit Kansas City.
8: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na D1 105. kilometr, tak tady došlo k nehodě 3 osobních aut v levém jízdním pruhu, kolana má 2 kilometry, tak s ním počítejte. D1 u Brna ve směru na Vyškov 193. kilometr, tady stojí u krajnice porouchané osobní auto, projíždíte s opatrností. Na Brněnsku na příjezdu do Ivančic Oslavan zasahují záchranné složky u nehody motorkáře, projíždí se jedním pruhem. No a na výjezdu z Litobratřic směrem na Hrušovany nad Jevišovkou, tak tady se srazily 2 osobáky a projíždí se bez držení. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
8: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: krásné sobotní odpoledne, no a po 15. hodině se tradičně můžete těšit na lekci brněnského hantecu a společně s ní na Žanka Hlaváčka.
1: Zdar jak svíňa z krok stýnkalo oscí. Gomice, co to znamená, když někoho gružne plazoň?
0: No tak to se dozvíme už za malou chvíli.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pan Novotný se ptá, vy se jmenujete Grvin Trpic? Ne, já jsem Novák, omlouvám se, mně se ty dvě jména stále pletou.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A teď už také lekce brněnského Hantecu. Brněnská řečananí odborník Honza Žanek Hlaváček. Žany, vítej.
2: Zdar, jak smíňa skoro stýnkalo hostcí. Gomite, co to znamená, když někoho gružne plazoň?
1: No tak tentokrát to možná bude trochu těžší, co na to říkáte, krokodýláci.
3: Něco s plazem.
4: No já nevím, třeba někdo dosy lehne na zem prostě.
5: Jako postrčit.
6: Unavenej z alkoholu a takhle, no.
4: Jsi úplně fakt utahaná, nemůžeš dělat, nejde to.
1: Unavenej z alkoholu, to se mi líbilo asi úplně nejvíc. Žanku, jak je to správně, prosím?
2: Když někoho gružne plazoň, tak ho uštkne had. Hlavně v letě, v zimě, když je kosa, tak to nehrozí. Tak ať vás něco neuštkne a mějte bytelný den.
1: Přesně tak, dávejte na sebe pozor, krokodýláci, ať už jde o toho plazoně, anebo třeba o nějakého klíšťáka. Tolik Žanek Hlaváček a Brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.
8: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
9: Ach, Žán, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
10: Ach jo, to je hrozná práce.
11: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.zaluzie-slavik.cz.
12: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Je dobré mít se s kým probouzet.
13: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

0: Doctor Stu, Princess Noah. Určitě víte, že krokodýl fandí školám, které omezí mobilní telefony, tak si nyní pojďme poslechnout, jaká další škola se k této iniciativě připojila.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Magda Třeska, jsem ředitelkou základní školy Mutěnické 23 Brno. Máme zakázané mobily pouze po domluvě s žákem v nových případech. Tohle se nám velmi osvědčilo, protože žáci se více v přestávkách pohybu, mezi sebou komunikují a navazují kontakty.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Aviči, hej bratře, a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, v banku 109 550 korun. A samozřejmě tato částka může být vaše, pokud uhodnete krokodýlí zvuk. Svoje tipy mi můžete volat právě teď do studia, číslo je 603 103 103.
0: Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 109 550 korun v Krokodýlím banku a první a nejrychlejší volající je kdopak? Halo, halo.
2: Ahoj, tady je Eva.
1: Evi, já vás zdravím do Moravských Bránic.
2: Ano.
1: Připomenu krokodýlí zvuk.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
4: Nossa!

0: Bomba! Bomba!
1: Letní hitůvka King Africa, La Bomba, chvíli před 16. hodinou, Janče Houbová s vámi, no a k tomu taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, o čem pak budou.
2: Přeji hezký den, rychlostní kanoista Martin Fuchs má další medaily, i o tom za chvilku.
3: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Z hitu Krokodýla po 16. hodině a to McKitten.

0: A taky jeden z největší, podle mě možná československý letní hit Žijeme len raz. Žijeme len raz, práve tu a práve včera, slnko svieti rovnako na všetký z nás, tak sa nemrať, ale zabudni na stres, zabudni čo... Už po 16. hodině na Krokodýlu.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jak to vypadá s počasím? 28 stupňů a jasno právě teď v Brně. 29 stupňů hlásí Břeclavsko a Znojemsko. Trošku chladněji, 26 stupňů je v Blansku, na Vyškovsku a taky v Hodoníně. Podle meteorologů má být polojasno, postupně až oblačná obloha s drobnou oblačností, která se bude k večeru vytrácet. Noc potom bude jasná s teplotami okolo 15. No a pokud by vás zajímalo, jak to bude vypadat v neděli, tak ráno skoro jasno nebo polojasno, odpoledne bude oblačnost přibývat, později odpoledne se mohou objevit i přehánky, jinak denní maxima 26 až 29 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Sako Brno pracuje na zprovoznění železniční vlečky ze Slatinského nádraží do svého areálu na Jedovnické. Už od ledna 2027 tak bude mít Brno jako jediné v Česku spalovnu, která bude odpad svážet i po železnici. Ekologické zpracování odpadu tedy doplní také ekologičtější způsob jeho dopravy. Budovu 34 v bývalém baťovském továrním areálu v centru Zlína nebude podle statika možné po rozsáhlém požáru zachránit. Zřítily se dvě části objektu a není vyloučeno, že objekt ještě spadne. Pokud se tak nestane, bude muset majitel zbytek zdemolovat. Irán chce pokračovat v jednáních a Spojené státy na to přistoupily. Prohlásil to americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo. Teherán ovšem podle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání. Iránský ministr zahraničí Arakčí uvedl, že Irán od podpisu dohody o příměří dodržel slovo vůči Spojeným státům a jsou to podle něj oni, kdo porušuje dohodu. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů, na které je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. 33-letý český reprezentant si dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D2 10. kilometr ve směru na Bratislavu. Tady blokuje pravý jízdní pruh, nehoda dvou osobáků, počítejte s omezením. D1 123. kilometr směrem na Brno. Tady došlo v koloně před dopravním omezením k nehodě osobního auta s nákladákem. Kolona zde bude narůstat. Na výjezdu z Litobratřic směrem na Hrušovany nad Jevišovkou. Tady se srazily dva osobáky, ovšem projíždí se bez držení. Na Brněnsku na příjezdu do Ivančic Oslavan, tak tady zasahují záchranné složky, u nehody motorkáře projíždí se jedním jízdním pruhem a u nehody osobního auta s motorkářem zasahují na Blanensku v Jedovnici na Havlíčkově náměstí záchranáři, tvoří se zde kolona, tak s tím počítejte. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

16. hodina je tady, krokodýláci, v sobotu 11. července, kdy svůj svátek slaví nositelky jména Helga a Olga, tak dá mi všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak po 16. hodině pro vás budu mít tipka, můžete vyrazit na výlet, tak určitě buďte s námi, prozradím za malou chvíli více. No a 16. hodinu nám v tuto chvíli otevírá Waving Flag.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Můžu si pohladit vaše koťátko? Samozřejmě, jenom počkejte, donesu jod a obvazy.

0: Cestovatel.
1: Krokodýlace, je tady další tipka, můžete vyrazit. Rubrika Krokodýl Cestovatel má pro vás krásy Brna a Jižní Moravy. Tak se společně pojďme vydat na další krásné místo, no a společně se vypravíme osvěžit, a to do Letovic. Vodní nádrži, kam se vypravíme, se přezdívá Křetínka, a to podle říčky Ješí napájí. U dolní nádrž Letovice, nazývaná Křetínka, leží mezi Letovicemi a Křetínem na nejspodnější části toku Křetínky. U dolní nádrž byla postavená v letech 1972 až 1976. Rozlehlá plocha nabízí kromě koupání rovněž možnost provozování různých vodních sportů, například jachting, windsurfing, potápění nebo taky lodičky. Přístup do vody je možný například z pláží u Vranové, ale koupe se i na několika dalších místech. Na rozdíl od ostatních míst na Blanensku je zde přístup do vody psům povolen, takže dobrá zpráva pro všechny pejskaře. No a Křetínka vábí také rybáře, na vodní nádrži totiž povolený i lov z loděk. Chytnout se dají kapřicení a mořištiky, ale i sumci. Vodní nádrž Letovice je dobrou volbou především pro milovníky přírodních koupališť. Rozlehlá vodní plocha nabízí kromě koupání také možnost provozování vodních sportů a jak jsem zmiňovala, je to také vhodné pro všechny pejsky.
0: Rádio Krokodýl.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Janča Houbová.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Troufnete si na nejpálivější večer v Brně? Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím, nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
8: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Somebody, za malou chvíli Sophie Hawkins, Right Beside You, nebo taky George Ezra, Budapešť, no a teď už také komu krokodýl pomáhá. Pojďme se na to podívat.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Zdena, pocházím z Vranovic, je mi 51 roku a chtěla bych pomoct dceři, která se dostala do svízelné situace. Jmenuje se Markéta, je jí 29 let. Zůstala sama s 3letým synem, její přítel je ve výkonu trestu a po něm zůstalo 6 velkých pejsků a 7 malých štěňátek. Je to rasa pitbull. Zůstala bez prostředků, bez financí a nemáme prostředky na to, aby jsme ty pejsky dál udrželi.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pejskům zajistil dostatek krmiva, aby mladé mamince aspoň trochu ulevil.
2: Chtěl bych Radu Krokodýl moc poděkovat, protože to byla veliká pomoc pro nás i pro naše pejsky. Moc děkujeme.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
1: Krokodýláci, a víte, co je nového v brněnských Žabinách? Tamní most má od poloviny června nové jméno po postavě ze sci-fi seriálu Návštěvníci. Most Adama Bernaua se nachází u Bráfovy 4, kde bydlela seriálová rodina Bernauových, než jejich dům zhořel. Po natáčení měl dům ustoupit výstavbě mostu, a proto ho filmaři vykoupili a podle scénáře zapálili. Most nově zdobí murál street artového umělce Olivera Hellera, tak až budete třeba v brněnských Žabovřeskách, tak se nezapomeňte podívat na nový most.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě.
2: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň, pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň, pátý element. Lepší než dovolená u moře. Již nyní ve westernovém městečku Boskovice.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: zpěvačka Leny a Hello chvíli před 17. hodinou. Krásné sobotní odpoledne vám přeje Janče Houbová a taky Peťa Papančevová, která má aktuální zprávy, o čem budou.
1: Přeji hezký den, čeká nás zatmění slunce, kdy uslyšíte za chvilku.
0: A teď už taky pozvánka do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou sobotu zveme vás dnes do divadla. Slavný muzikál Noc na Karlštejně uvádí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Starnet internet.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. hodině Kesha TikTok. K tomu taky vzpomínka na Bonnie Tyler. A chybět nemůže ani Dan Barta on My Head.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Polojasno a příjemné teploty okolo 26 stupňů Celsia nejen v Brně, ale na celé jižní Moravě. Tak takhle to aktuálně vypadá s počasím, jinak noc bude jasná s teplotami okolo 15 a zítra v neděli ráno skoro jasno nebo polojasno. Už odpoledne bude ovšem přibývat oblačnosti, později odpoledne se mohou objevit i přehánky. Denní maxima 26 až 29 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Modřice jako první obec v okolí Brna zavedou od 1. září rezidentní parkování podle brněnského vzoru. Obyvatelé zaplatí za parkovací oprávnění 200 korun ročně, návštěvníci 10 korun za každou hodinu. Radnice si od nového systému slibuje hlavně více volných míst pro místní a omezení dlouhodobě odstavených aut. Ve fakultní nemocnici Olomouc byly podle předběžného stanoviska odborné komise v roce 2024 některým pacientům implantovány defibrilátory, aniž byla zcela splněna všechna indikační kritéria. Pokud se prokáže poškození zdraví pacientů nebo újma veřejného zdravotního pojištění, nemocnice bude tyto škody kompenzovat. Už 12. srpna sluneční kotouč nad Evropou překryje měsíc a nastane zatmění slunce. Bude to vůbec poprvé od roku 1999, kdy půjde z území starého kontinentu úplné zatmění pozorovat. Do úplného měsíčního stínu se podle údajů NASA dostane sever Ruska, Grónsko, severozápad Islandu a část Španělska, včetně Baleárských ostrovů. V Česku by měl měsíc zakrýt přes 80% plochy slunečního kotouče. Hokejový obránce David Špaček podepsal s Minnesotou roční dvoucestnou smlouvu. Pokud bude v NHL, ve které letos 23-letý syn olympijského vítěze z Nagána a trojnásobného mistra světa Jaroslava Špačka debitoval, vydělá si skoro 18 milionů korun. Na farmě by to bylo přes 2,3 milionu korun.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D2, 10. kilometr ve směru na Bratislavu, tady blokuje pravý jízdní pruh nehoda dvou osobáků, tak tam počítejte s omezením. D1 u Brna ve směru na Vyškov na 193. kilometru, tady stojí Ukrajinice, porouchané osobní auto, projíždějte s opatrností. A na výjezdu z Litobratřic směrem na Hrušovany nad Jevišovkou, tak tady se srazily dva osobáky, projíždí se bez držení. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: A v 17 hodin taky střídání za mikrofonem připraven můj kolega Jirka Wiener, se kterým budete i po 18. hodině a těšit se můžete na hitparadu Krokodýla. Top 50 největších hitů pro Brno a celou Jižní Moravu pro tento týden. Krásné odpoledne to vám přeje Janče Houbová.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Učitelé mají jen dva důvody, proč zůstávají učiteli. Ty důvody se jmenují červenec a srpen.

0: Krokodýl na koupáku. A zdravíme taky na brněnská jihomoravská koupaliště. Teď pozdrav na koupaliště Kraví hora, kde je nádherný výhled na Brno. Koupaliště s nejkrásnějším trávničkem ke slunění, tak to je koupaliště Královo pole. No a zdravíme taky na biotop Brno jih, kde je koupání bez chemie. Tak se zastavte, při poslechu krokodýla si můžete zaplavat a taky se osvěžit.
1: Krokodýl na koupáku. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Zákon jsem neporušil, přesto strávím léto v chládku. Uteč i ty před dotěrnými třicítkami. Přijď na prohlídku do bunkru Přáslavice u Olomouce, kde máme příjemných 18 stupňů. Vstupenky najdeš na bunkrpraslavice.cz. Zažij léto v chládku.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
7: Je dobré mít parťáka při práci.
1: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase v

0: jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio. No a teď pozdrav taky třeba na koupaliště Kravího Hora. Díky, že posloucháte.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Pavla Novianková a jsem ředitelkou základní školy v Brně v Sobešicích. Na naší škole nepoužíváme mobily. Děti po přestávkách tráví čas spolu, chodíme do tělocvičny, kde se můžou vyblbnout v úvozovkách, hrají spolu hry společné a víceméně se nám toto osvědčilo.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: A teď už vyrážíme do brněnské zoologické zahrady. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes se budeme chlubit dalšími sovými přírůstky. Vylíhla se nám totiž dvě mláďata u sovic sněžních, které většina z návštěvníků budou znát co by Hedviku z Harryho Pottera. Vězte ale, že Hedvika nebyla ve filmech vždy samicí. Samice má totiž po těle výrazné tmavé skvrny, kdežto samec je téměř zcela bílý. Spoustu Hedvik v sérii o Harrym Potterovi tak hráli samci. Nalákám ale i na další mláďata a že se jich letos urodilo. Manulové, vapity, vlci arktičtí, buvolci, jelen mil, soby, kapibary, ježáby, bobři, puštíci, korzaci a další. Zoo navíc v létě nabízí spoustu stinných míst, takže je ideálním místem pro letní vycházku. Navíc máme otevřeno od 9 do 7, takže se za námi klidně stavte i v týdnu po práci. Stojí to za to. Pochvalně zavírají hodinu před koncem otevírací doby, denně jezdí zoovláček a otevřený pro vás i sezónní vstup. Jsme Zoo Brno, jsme na smečka.
2: Zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet. Jedině Tlapnet.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: Je to tady Krokodýláci, ano, hitparáda top 50, tak doufám, že si to užíváte tuhle tu sobotu s Krokodýlem. Počas ideální, léto, prázdniny. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme na www.krokodil.cz/hitparáda. Pojďte do toho, začínáme s Miley Cyrus.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

0: Krokodýl, tohle je vaše rádio, no a vaše hudební tipy mi posíláte taky na program zavináč krokodýl.cz. Podobně jako mě tady píše Míša, která poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM a ráda by Alexe Warrena. Máme ho tady.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Na krokodýlu Sebastian hledám, vy už nehledejte, našli jste, tohle je krokodýl. Tohle je vaše rádio, no a teď si jdeme zpívat společně s Milky na místě 46.
2: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto@hemala.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: kroku díl v hitparádě, no taky hudební tip od posluchače Petra, který poslouchá v Blansku, tak pozdrav i do Blanska. No posíláme Evu Max.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 40.

0: Kroku díl, tohle byla Ava Max, no a teď taky prostor pro hudební tip posluchače Tibora, který poslouchá přímo v Třebíči na 101,7 FM. Dáme si Marka Embra.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 44.

0: kroků tohle Leony, díky, že posloucháte vaše rádio. Teď je hudební tip od posluchačky Věrky, která poslouchá ve Znojmě na 96,2 FM k Single X Puberťák už to letí.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 41.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
1: Bylo nebylo, v kraji Lišky Bystroušky jedno minigolfové hřiště. A na tom hřišti si našel zábavu každý, kdo tam přišel. Čeká tu na vás 14 drah propojených pohádkovým příběhem o Lišce Bystroušce od Rudolfa Tisnolítka. Přijďte si zahrát minigolf. Minigolf Liška Bílovicích nad Cvitavou. Pohádka, kterou si zahrajete. minigolf.luzanky.cz.
2: Starnet. Moderní internet. Starnet. Digitální televize. Starnet. Mobilní volání. Starnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete starnetovat. www.starnet.cz.
3: Jste s krokodýlem, tohle partička. Jelen, nechte si chutnat naše hudební meníčko. Teď posílám Davida Guettu a see you. Pěkný večer.
4: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38.

0: Koklok na Krokodýlo, hitparáda top 50, do které můžete zahlasovat na www.krokodil.cz sekce hitparáda. Pojďte do toho.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Na Krokodýlo Tereza Mašková, nechte si chutnat hudební meníčko Krokodýla, které vám právě teď servírujeme.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

0: Veronika z Líšně mi píše, že si zrovna teď podupkávají přímo na balkóně, že tam mají svoji party David Guetta, Alphaville, Ava Max. No a před námi BB Rexa.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27. Novinka Rádia Krokodýl. BB Rexa a Faithless.

0: Krokodýl, možná si říkáte, že to vlastně tak trošku znáte. Ano, původně Faithless, ale v novém kabátku od BB Rexa. Hudební tip taky Kamila, který poslouchám přímo v Boskovicích. Díky, že jste s námi. Teď Marek Ztracený.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Posloucháte Krokodýla, tohle vaše rádio. Teď posílám Coldplay.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, posloucháte Krokodýla, já jsem Jirka. No a Domča mi píše, že poslouchá přímo v Břeclavi na 99,1 FM, i tam máme pozdravit, posíláme Amy McDonald.
1: Místo 22.

0: roku díl, tohle vaše rádio. Amy McDonald, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Mirka Vínárno a posílám vám partičku Kamarád.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Hradní restaurace vás zve na Hrad Svojanov. Zažijte léto plné rytířů, šermířů a historických slavností. Vychutnejte si skvělé občerstvení a dopřejte si zážitek, který jen tak někde nenajdete. Přenocování přímo na hradě. Hrad Svojanov, místo, kam se budete chtít vracet. Více na svojanov.cz.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 18.

0: Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským a jihomoravským interpretům z Brna Jirka a jen tak band Láska za talíř. Posloucháte Krokodýla, hitparádu TOP 50. Pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. 17. místo. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: K roku díl hity i pod pergolu. Já jsem Jirka, posílám jedno Italo disco. Tady jsou The Colors.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 16.

0: drahokamy.
1: Na krokodýlo partička Miráj od Hanky, která poslouchá, tak je přímo v Novém Lískovci. Tak i do Nového Lískovce posíláme Coldplay.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. 14. místo.

0: Tady je Krokodýl, tady je Hitparáda. Tohle byla Jennifer Lopez, David Guetta. Posloucháte Krokodýla, před námi Poetika.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 13.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Na kroku dílu Poetikánu a teď je místo 11. Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 11.

0: roku díl hitparáda Top 50. Já jsem Jirka, no a máme pozdravit taky do Líčně, kde poslouchá Majka. Hity i pod pergolu právě teď.
1: Rádio Krokodýl. Místo 10.

0: Ray, Krokodýl, hitparáda TOP 50, no a vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Hlasujete na www.krokodil.cz, sexy hitparáda. David Guetta, Terry Swims a Tonsen I na Krokodýl.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: S Krokodýlem jste si zpívali Sweet Caroline. Za okamžik budeme vyhlížet číslo jedna pro tento týden.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krištof, život je krásný, no a teď trojka pro tento týden, Hunter x Golden.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: Posloucháte Kroku díla Miraj, Eva Farná, no a teď jednička pro tento týden, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokudil.cz. Ale Farben, Baby Goodbye.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.
2: Baby!

0: si na nejpálivější večer v Brně. Už ve čtvrtek 16. července od 17 hodin vypukne v pivnici u Čápa na Obilňáku třetí ročník Chili Challenge. Přijďte si užít spicy nabídku, fandit odvážným soutěžícím nebo se sami přihlaste a ukažte, že máte pro strach uděláno. Více informací a registraci najdete na www.pivnice-ucapa.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Cíle se hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýlí party v obýváku. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: y es cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Ten nejlepší hudební mix pro sobotní večer. Radio Krokodýl. Hit

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Extrémní horka mění nápojové preference Evropanů, i to probereme teď u nás na Krokodýlu. Extrémní vedra mění nápojové preference, když teplota překročí 32 stupňů, zájem o vychlazené pivo a Aperol Spritz už moc nestoupá. Dosud se přitom mělo za to, že horká léta vedou k vyššímu prodeji alkoholu. S odkazem na studii to pěkně potvrdili univerzity a napsal i o tom agentura Reuters. Takže šáhnete po vodě, když je vám horko, ne po pivě, a to pivečko až potom večer v klídečku, v chládečku, na zahrádce. Tak ať si je vychutnáte, teď vychutnávejte další hity u nás.

Městských bytů na jihu Moravy přibývá i právě na to koukneme tady u nás na Krokodýlu. Některá jihomoravská města v uplynulém volebním období dokončila nebo započala práci na bytových projektech, které díky zvýšení městských bytů budou příjemnější pro nás. Například v Brně jich vzniklo přes 100, další stovky přibudou díky novým projektům. Na stavbě nových bytů pracují například i v Břeclavi či ve Znojmě. Vyplývá to z odpovědí mluvčích radnic. Města se soustředí i na rozšiřování sociálního bydlení, což je paráda. Díky za to. No a teď už jdeme za dalšími hity. Tady u nás na Krokodýlu.

Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

jak do Plzy. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Baťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.